0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Autokoutek.
1: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Auto Koutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisku.cz.
6: Náplně hned.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Auto Koutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Thank you.

ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
2: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
5: Centrum Babylon.
6: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
7: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
8: Hit Radio. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing the thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko zasáhli v pátek a v noci na sobotu bouřky s vydatným deštěm. Hasiči měli od 15 do 22 hodin 370 výjezdů. Nejvíce jich měli ve Středočeském a Jihočeském kraji a v Praze. Na hranicích s Německem a Rakouskem je doprovázely nárazy větru až 70 km za hodinu. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 celkem 17 000 lidí do 20 let. Jejich počet se tak do konce roku 2016, kdy jich bylo 8243 více než zdvojnásobil. Nejvíce se mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. A pojďme také na sport. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude o 19 hodin a stejně jako v pátek budou Češky v utkání favoritkami. Češky zahájily šampionát vítězstvím 3-1, zatímco Rakušanky podlehly 0-3 Srbsku. V šestičlenné skupině jsou ještě Bulharsko a Ukrajina. Do osmi finále postoupí čtyři nejlepší týmy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Jubilejní 30. vratislavecké slavnosti jsou tady. V Zámeckém parku v Libereckých Vratislavicích nad Nisou vystoupí například Hitfakers, Michal Hruza s kapelou Hruzy nebo David Koller. Těšit se můžete také na program pro děti, pohádkovou scénu nebo prohlídky za uhlovací věže. Začátek je ve 2 hodiny odpoledne a vstup je zdarma.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, v severní polovině území místy jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky. Zejména na severu ojediněle se také můžou objevit i bouřky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Odpolední maxima však jen 22 stupňů Celsia.
0: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
6: Víkend
0: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Hezké dobré ráno, 4 minutky po sedmé, s vámi Filip a Lea, tak doufáme, že se máte krásně, i když venku to počasí nic moc, ale nám to nevadí. Tady z éteru Hit Rádia bude svítit slunce, šířit se bude dobrá nálada a pozitivní energie se skvělou muzikou, tak startujeme právě teď a napište nám, odkud nás posloucháte, jestli s námi vstáváte, anebo usínáte. A vy, co jste v práci, nebudete v tom dneska sami.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minut, to je aktuální čas, 22. srpen. Tak si představte, že lékaři vyjmenovali 5 důvodů, proč je super vstávat brzy ráno, Filipe, tak to asi není nic pro
1: tebe. Mě zajímá právě ty důvody, pojď
0: takže,
1: mě říct.
0: Prý jsme pak celý den super výkonní, dobře naladění, aktivnější a dokonce měli bychom inklinovat zdravému jídlu a absolutně bychom neměli znát deprese.
1: Já si myslím, že když si takhle to převedu na nás dva, tak platí jenom to dobrý naladění. Aspoň u mě teda z těch 5, jo? Já totiž zdravě moc tady nejíme, že jo?
0: Se to ne, my si dáváme rádi anglický rohlík, ale nebo jako, něco sladkého.
1: Já jsem dneska nad tím přemýšlel, protože jsem tady viděl teď Asiaty v centru Prahy, jak už vlastně šli s těma kuframa, asi ano, z hotelu, ano. Tak jsem si říkal, jak je na nich super, jestli to je ten příběh, co si myslím, že vstanou, aby skutečně z toho dne měli co nejvíc, protože to já nedělám na dovolený, šerm na výlet, vstávám v 9, protože no prostě nechci stávat takhle brzy.
0: A co má třeba říkat Michal Jasmin, že jo, ranní show, to člověk stává ve 4, já jsem si to několikrát zkusila a to je prostě masakr, ty taky vlastně, že jo, když občas jdeš za Davida.
1: No.
0: A prostě ten den je za prvý strašně dlouhej. Já mám pocit už kolem 12, že je třeba 5 hodin a že už bych měla jít jako večeřet a spát. Ale je to zase o tom, na co si člověk zvykne, že jo, tělo taky si zvykne, trvá mu to údajně 21 dní. Kdo ví, každopádně třeba co pekaři, že jo, jeden by jim hned záviděl, co si budem, ty musí stávat v kolik, aby upekli to čerstvé jako pečivo na 6. 7. hodinou ráno.
1: Tak třeba máme nějaký pekaře mezi posluchačima, dejte nám vědět, v kolik stává takový pekař. Já myslím taková 3:30 a třeba popeláři taky, že jo.
0: A nebo celkově nám dejte vědět, v kolik vstáváte, jo? A my si tady na ty všechny výhody asi zapomeneme nebo vzpomeneme, až nám v pondělí třeba ve 3 ráno zazvoní budík. Určitě nám to zvedne náladu na 100%.
1: A budou aktivní.
0: Teď už Coldplay a taky Rose Bruno Mars. Tak hezké dobré ráno, je sobota taková upršená, ale tady se budeme opalovat. Tady září slunce.

0: Tři minutky po 4:08, dobré ráno, vy nám píšete, v kolik hodin vstáváte. Mirka napsala, ahoj, vstávám 3 týdny v měsíci, v 2:30 ráno. Autobusáci mají hold těžký život. Nezávidíme, držíme palce. Taky nám tady píše Péťa, dobré ráno, já vstávám o 1:30 a pak mám před sebou zhruba 700 kilometrů z Hradce Králové do Českých Budějovic. Hold rozvoz zásilek. Teď mám dopoledne, Péťa.
1: Ale tohleto snad tomu se ani nedá nazvat stávání, protože to tomu nepředchází ani ten spánek, ne?
0: No, další tady píše, dobré ráno, mám kamaráda pekaře a každodenní vstávání ve 2 až 2:30, je to mazec. Každopádně vás zdravím také z pracovního procesu. Hezký den, jako píše vás spousty, tady další zpráva od Vlaďky. Dobré ráno, já stávám pořád před 6:00 i o dovolené. Jsem takový druh, Vlaďka. Já taky stávám teda před 6:00, stávám mezi 5:30, 6:00, už jako automaticky. Taky nám tady píše řidič tramvaje z Prahy, ahoj, já vstávám každý den mezi 3:00, 4:00 ráno a třeba poslední zpráva, ahoj Lonko, vstávám každý den o 2:30 a to nepracuji v pekárně, ale v autodílech. Než se vše nachystá, musíme po 5:00 vyjíždět do servisu. Některé autoservisy pracují právě od 6:00. Píše Zuzka.
1: Tak já stávám automaticky tak v 9:00. To vás nechci našvat, přátelé, já zas pracuju po večerech hodně, ale je to teda masakr, jak lidi říkali 2:30, 1:30, to jsem ani nečekal takovýhle časy. No. Zajímalo by mě ještě pak to B, v kolik musí chodit spát, aby vlastně jako mohli fungovat, protože to může být třeba klidně

Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Friday, I'm in love, hezké dobré ráno. Dneska je Saturday, sobota a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Starosta italského Coma Alessandro Rapinese zakázal jízdu na kole v historickém centru města. Učinil tak poté, co jej samotného na ulici srazil cyklista. Zákaz, který sklízí kritiku ze strany občanů i politiků, vejde v platnost už od začátku září. 11-letý chlapec a jeho otec učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života, když při pátrání po mušlích narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, který kdy žil, a vyhynul před více než 3 miliony let. No a na rušných křižovatkách ve východočínském městě Hangzhou už na provoz nedohlížejí jen lidé v uniformách. Policistům tam s rutinními úkoly pomáhá 15 téměř dvoumetrových robotů. Přestupky dokážou odhalit, upozornit na ně a poradit i s cestou nebo parkováním. Pravomoc někoho zatknout však zatím nemají.
0: A my pokračujeme dál v muzice, protože venku, když se podíváme z okna, to vypadá tak, jak činasky zpívají. Venku je na nule, ale nebojte, je tam teplo. Ale za chviličku, ten podzim klepe na dveře. Hezké ráno.

0: Hezké dobré ráno, my pokračujeme dál, sobota 22. srpen, tak se podíváme, čím je dnešní den výjimečný. Den rostlinného mléka, no tak dobře, tak si nějaké to rostlinné mléko dejte. Dua Lipa, 31 let a taky by narozeniny oslavila úžasná zpěvačka, moje kamarádka, která už bohužel není mezi námi. Vzpomínáme na tebe, Aničko, 31. narozeniny by si dneska oslavila. Ana Julie Slováčková, tak posíláme pozdravy tam nahoru. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Cyril Adam Lambert, Linkin Park, anebo Guru Josh Project.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
4: Mikové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hitrádia Kontakt.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásné sobotní ráno, za chviličku 8. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o pětinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun, asi o miliardu méně než před rokem. Vyplacených dávek bylo v červnu 36 900. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů, tedy 413 miliard korun. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Marken Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA úplně pozastavit. A pojďme také na fotbal. Bezproblémový start pro obhájce. Arsenal na úvod anglické fotbalové ligy přehrál 3-0 Coventry, jež se vrátilo do Premier League po 25 letech. První gol sezony střelil už po čtvrt hodině německý reprezentant Kai Havertz. Další branky přidali Bukayo Saka a kapitán Martin Odegaard. Coventry pod vedením bývalého anglického reprezentanta Franka Lamparda poprvé vyslalo střelu na brankáře Davida Raju až krátce před koncem zápasu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Jablonecká perle je v plném proudu. Festival, který propojuje sklo, bižuterii, hudbu, gastronomii a kreativní tvorbu. Dneska vystoupí skupina Fast Food Orchestra, Jaroslav Uhlíř s kapelou nebo Bára Poláková. Na Horním náměstí vás čeká gastrozóna a dětská scéna. Chybět nebudou tvořivé dílny ani prohlídky muzea.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
9: Na svobodu dne oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, večer případně možná také bouřky. Co se týče teplot v Čechách, maximálně 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
12: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Víkend
12: s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
14: Hezké dobré sobotní ráno, 8 hodin, 2 minutky, aktuální čas. My pokračujeme dál, hodinka za námi, pět jich je stále před námi. Až do 13. s vámi Lea a Filip a taky Imagine Dragons, anebo Kateřina Marie Tichá za chviličku.
12: Hit Radio Kontakt.

0: Ještě jsou stále dovolené, léto pomalinku, ale jistě nám bude končit. Tak si představte, že paštikáři už sice na dovolených nejsme, my Češi, stejně ale v zahraničí šetříme, jak můžeme. Zase to říkají jakýsi věci, já nevím, kdo tyhle průzkumy, výzkumy dělá. Každopádně méně za dovolenou dávají v Evropě už jen Rumuni a Lotyši, Filipe. A naproti tomu třeba Rakušané dají za den dovolené v průměru 20 000 korun. Za den dovolené.
1: Jakože když jedou na týden, tak je to 140 tisíc, jo?
0: Ano,
1: no tedy skoro euro, no.
0: Vlastně pětkrát více než my Češi a větší požitkáři jsou i Slováci. Zatímco my dáme za den dovolené zhruba 4 tisíce, tak naši sousedé skoro dvakrát tolik, 8 tisíc.
1: To je neuvěřitelná částka.
0: No co?
1: Já si myslím, že i ty 4 tisíce jsou jako docela dost na nás Čechy, jo, a Rakušani si vyhodí z kopítka za dvacku.
0: Přesně tak, ono se neříká nadarmo, že ty nejlepší věci jsou prostě zadarmo. Zatímco celá Evropa jezdí do zahraničí vstřebávat alkohol, jídlo, tak my vstřebáváme západy slunce, vlahý chládek a doma usmažený řízek, ne? Není na ten řízek s kašičkou.
1: Já jsem se teď, vidíš, na něj zakoukal z okna a nevidím ho. To je škoda.
0: Teď už Taylor Swift, hezké ráno.

0: Martin Garrix, Bon, No Sleep. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip. A taky vy, naši posluchači. Za chviličku před námi mají Chemical Romance, nebo taky Miles Smith a ranní update. To jsou takové ty informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Tak rozhodně nikam neodcházejte, buďte s námi. A kdo pracujete, věřte, že to dneska zvládneme všechno společně.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Prázdniny končí škola, volá zlídlový bavba z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
7: pak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky, škola volá.
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Ranní update.
2: Krásné sobotní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Bratislavská policie zastavila před časem kabriolet, který byl vytvořený uříznutím střechy staršího Citroenu. Řidič už dál nemohl pokračovat v jízdě a byla mu udělena pokuta. Popeláři z jihu Itálie se déle než den prohrabávali hromadou odpadků, aby našli loterijní tiket, který vyhrál jackpot. Jeho majitelka jej totiž vyhodila v domnění, že je bezcenný, a na svou chybu přišla, až bylo již skoro pozdě. Měla nakonec štěstí, našel se a výhra činila 25 milionů korun. Na úplně se ještě zůstaneme, návštěvníci pláže na jihu Sicílie se nedávno nestačili divit, když kolem nich náhle začaly na hladině plavat eurové bankovky. Uvolnili se z narychlo odhozených plastových tašek, které obsahovaly balíčky evropské měny v celkové nominální hodnotě 16 milionů korun. Tak tam bych se chtěl objevit taky na takovéhle pláži.
3: Představ si, že si jdeš jen tak zaplavat a najednou sbíráš prostě ty bankovky a pořídíš si nějakou nemovitost.
2: No, jestli se nepletu, tak eurovky jsou i 500 eurovky, ano. To je 12,5 tisíce korun, že jo, jedna bankovka, takhle šup, šup, šup, šup, šup, šup, dejte mi je všechny, díky.
3: To byl tvůj nejlepší plavecký výkon.

0: Nelly Furtado, Say It Right, hezké dobré ranko. Nezapomeňte, že i dneska po 9. hodině budeme roztáčet kolo narozeninové rulety pro někoho z vás. Uděláme vám radost i v takovém pochmurném počasí, i když já nevím, jak vy, já jsem docela ráda, že je dneska takhle. Lituju akorát návštěvníky různých festivalů, venkovních akcí, protože to počasí na tohle nic moc, ale doufám, že přijde ještě takové to babí léto nebo kousek ještě toho léta klasického a užijeme si závěr toho letošního léta. Každopádně za chviličku Luis Fonsi, Hathaway, Lady Gaga, taky moje jmenovkyně Leony a po 9. hodině narozeninová ruleta.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Hit Radio.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď.
3: Spoltex.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku 9. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní rozpočet na příští rok dostává konkrétnější podobu. Vláda chce zvýšit platy ve veřejné sféře, znovu převzít poplatky za podporované zdroje energie a přidat peníze školství, zdravotnictví či obraně. Schodek rozpočtu se ale podle ministryně financí Aleny Schillerové proti letošním 310 miliardám korun prohloubí. Analytici varují zejména před tím, aby kromě investic nepokrýval i běžné výdaje. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. Jak k nehodě došlo poblíž přístavního města Zadar, těla byla nalezena ve večerních hodinách. Státní příslušnost osob na palubě ale zatím nebyla oznámena. Trosky stroje se našly v horách v Národním parku Paklenica. A pojďme také na sport. Po vyřazení světové jedničky Arny Sabalenkové česká tenistka Sara Bejlek zdolala další grandslamovou vítězku Madison Keysovou. Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati už do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Boj o finále narazí na další američanku Coco Gauffovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Do dnešní hradozámecké noci se v Libereckém kraji zapojí 10 památek. Lákat budou na speciální prohlídky i kulturní program. Třeba na Bezdězu se bude hledat tajná chodba. Na Frýdlantě a Hrubém Rohosci ožijí scénky ze života panstva a sloužících. V zákupech vás provede rakouský císař a na Troskách bude country kapela a táborák.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, kolem poledne jejich možný je četnější výskyt a výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 20 stupňů, ve Slezsku a na Moravě kolem 25 stupňů Celsia.
6: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
9: Hezké dobré sobotní dopoledne, 3 minutky po 9. My pokračujeme dál a bude se roztáčet kolo narozeninové rulety. Takže už teď popřemýšlejte, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak tohle je ideální pro vás. A my vám k tomu ještě přidáme nejenom song dle datumu narození vaší osoby, ale i nezapomenutelný zážitek. A vzpomínky jsou od toho, které nám nikdy nikdo nevezme. Teď už Shakira a jdeme dál.
6: Hit Radio Kontakt.

0: In Your Eyes. Hit Radio stále s vámi, narozeninová ruleta se blíží. To znamená, že pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
3: Je, rád vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
2: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
11: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
12: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
13: Centrum Babylon.
14: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
15: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Niko Santos, narozeninová ruleta je právě tady. Tak komu pak jdeme udělat radost? Já už vím, že na telefonu máme posluchačku Zlatu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj Leuško, ahoj všichni, zdravím.
0: Ahoj, jak pak se máme, Zlatuško?
1: Máme se krásně.
0: Skládáme básně.
1: Tak nějak.
0: Co pak budeš dneska dělat?
1: Tak já teď jedu právě do Plzně slavit narozeniny mého syna.
0: Aha, kolikáté?
1: 40.
0: Ježiš, no tak to je krásný, tak to no. Jsme stejně staří, 85. rok nebo 86?
1: 86.
0: Tak no, mě už bude jedna 40 za... Ježišmarjo, za 3 měsíce! No to je strašný, Fildo. Máme posluchačku Zlatušku na telefonu.
2: No, tak já...
0: Bude za 9 let 50.
2: No, mně sice dáme 35, ale včera jsem vzpomínal, když jsem skončil s fotbalem jako v mládeži, říkám, ježiš, ono už je to 17 let, aha, takže nechci se povyšovat, jo, ale já se připadám taky starý v 35, ale vy dámy ve 40, v 50, vy zrajete jako víno, u vás to neplatí.
0: Zlatunko, já asi Filipovi vypnu mikrofon, ne, když říká, že v 35 je starý.
1: No.
2: Tak nám u chlapu je to jiný.
0: Budeme hrát pro syna?
1: Tak, budeme hrát pro syna.
0: Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Miroslav, takže Míra.
0: Dobře, takže pro Míru. A jdeme asi rovnou na pravidla.
1: Ano.
0: Zahrajeme ti 3 hudební ukázky, z jakého datumu dneska má narozeniny?
1: 19.8.
0: Dobře, takže z 19.8. popřejeme mu všechno nejlepší a hlavně tady budou songy, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád přesně v datum narozenin tvého syna Míry. Vy si vybereš ukázku, my ji zahrajeme a jsou na výběr 3. Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to, Zlatuško?
1: Ano, jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Romantický duet Christina Aguilera, Say Something. Chceme nebo ne?
1: Já bych pokračovala.
0: Dobře, jdeme dál. Je to Fields of Gold od Stinga.
1: Tak já to zkusím do třetice.
0: Dobře, do třetice, všeho dobrého.
1: Tak.
0: Elastic Heart od Sia.
1: Ano, jdeme dobře. Do toho, to je ono.
0: Dobře, tak jsme rádi, že to vyšlo aspoň takhle do třetice. A Zlatuško, než pojedeš do té Plzně, tak teď máš ten správný čas, aby si svému synovi Mirkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdíčku, pojď na to.
1: Dobře, tak můj milovaný broučku, přeji ti krásné narozeniny, hlavně zdravíčko, štěstíčko a splněných přáníček. Tvoje milovaná maminka.
0: To je roztomilý, to je tak hezký. Mě to vždycky dojímá. Každopádně my tady máme i nezapomenutelný zážitek, tak třeba si na tu 40 tvůj syn Míra bude chtít zahrát únikovou hru od Allegrie, firmy na zážitky, což je vlastně partner naší narozeninové rulety. Tak máme tady úniková hra Freddy Krueger.
1: Mm-hmm.
0: Je to takový, nevím, když si představíš večer a vy konečně uléháte unavení po celém dni a rychle usínáte, tak najednou se začne něco dít.
1: Jo.
0: Zdá se vám podivný sen, do kterého se navíc vkradl právě Freddy a snaží se vám tam trošku znepříjemnit a připravit o život. Je to dobrá hra, já jsem to jednou zažila a je to fakt takový, že se člověk bojí a léká, je to takový vlastní zážitek, nezapomenutelné vzpomínky. Je to pro 2 až 4 hráče, takže rozhodně můžete vyrazit celá rodinka.
1: Dobře, dobře.
0: Mhm. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Sia, Elastic Heart letí za vámi. Ahoj.
1: Ahoj a děkuju moc.
0: Ahoj.
1: Krásně.

0: Eyed Peas, I get a feeling. Hezké dobré dopoledne s vámi Lea a Filip. Doufám, že si toho dnešního dne užijete co nejlépe můžete, i když to počasí bude nic moc. Tak pokud možno, zachumlejte se někam do peřin, odpočívejte, puste si něco hezkého, protože přesně tohle mám v plánu já. Odpoledne, až teda něco zažiju, prožiju, jdu někam, kam se mi vůbec nechce, ale potom si prostě pustím jeden film za druhým, anebo nějaký dobrý seriál. Klidně nám naposílejte tipy, co jste poslední dobou viděli, co vám dělá radost na 777-937-777. A prosím vás, já miluju horory, miluju kriminálky, miluju thrillery a tak podobně, tak dejte vědět, když tak nějaký tip. A nebo nějakou romantiárnu, ale dneska se mi nechce plakat, to už jsem se proplakala. Dva dny zpátky.
1: Přemýšlím nad nějakým typem jako pro tebe i pro posluchače, co jsem viděl poslední dobou. Já jsem si pustil hodně jako zpětně kriminálku českou Markovič Hojer a pak je druhá série Markovič Straka. Je to teda kriminálka, takže není to zas tak veselý, ale je to podaný takovým vlastně i zábavným způsobem, takže to doporučuji. To je fajn tyhle ty dvě série.
0: Tak budeme rádi, když společně nazdílíme tipy, na co se rozhodně podívat a pokud možno, tak si prostě toho dnešního dne užívejte co nejvíc.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
4: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
5: Pyžamko s jednorožcema.
4: Máme.
5: Bundu a sovčelky s kočičkama.
4: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
5: Tepláčky, tyhle mám děravý.
4: Máme tyhle s dvojitými koleny.
5: A hlavně méně.
4: Neboj, máš ho už v batůšku.
5: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
4: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz. Skonto na
8: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
10: Asi bouchla hadice.
9: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
10: Co?
9: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
10: Chlapi, jedem do Hostru!
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína. Tisku levně
13: CZ. Náplně hned.
14: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč hýkáš? Nejsem osel.cz.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, 9:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 150 tisíc zvířat ročně, nejčastěji myší a potkanů, se využívá v Evropské unii k testování bezpečnosti běžně používaných chemických látek. V poslední době se objevují první náznaky, že to může být i jinak. Vědci se snaží využít umělou inteligenci, lidské buňky a takzvané mini orgány, aby vyvinuli novou generaci testů, které odhalují nebezpečné chemikálie. Mohli by lépe předpovídat rizika pro lidi i omezit využívání zvířat ve výzkumu. Laboratorní rozbory odhalily ve třech studánkách v okolí Žďáru nad Sázavou nadlimitní množství koliformních bakterií a dalších mikroorganismů. Ty mohou způsobit především průjmová onemocnění. Hygienici i vodohospodáři obecně nedoporučují pít vodu ze studánek bez předchozího rozboru. Nejde totiž o veřejné zdroje pitné vody a jejich kvalita proto nemusí být ze zákona pravidelně kontrolována. Pomoci nemusí ani důkladné převaření vody. Ústí nad Labem ve šlágru pátého kola druhé fotbalové ligy porazilo pražskou Duklu 3-1 a je o bod druhé za Karvinou, která si udržela první příčku výhrou 3-0 nad Žižkovem. Stejný bodový zisk jako Severočeši má v neúplné tabulce třetí Táborsko po vítězství 1-0 v Jihlavě. V dalších zápasech Vlašim remizovala s Příbramí 2-2, stejně jako Opava s Třincem, a Prostějov porazil Kladno 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Jubilejní 30. vratislavecké slavnosti jsou tady. V Zámeckém parku v Libereckých Vratislavicích nad Nisou vystoupí například Hitfakers, Michal Hruza s kapelou Hruzy nebo David Koller. Těšit se můžete také na program pro děti, pohádkovou scénu nebo prohlídky za uhlovací věže. Začátek je ve 14:00 odpoledne a vstup je zdarma.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Dnes bude oblačno i zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Co nám chceš povědět?
10: No, jak to vypadá s počasím dál, protože jak jsem na to tak koukala, tak ty brďo, asi tak, létu pomalinku odzvonilo.
7: No tak když to víš teda, tak proč se mě ptáš?
10: No ne, protože ty jsi taková naše rosnička, zprávař, moderátor, ty jsi tři v jednom.
7: Samozřejmě nebudu si hrát na nějakého meteorologa, kouk sem do telefonu teď, přátelé. Úterý bude 24 stupňů, to je fajn. Dneska maximálně 21, pokud ale posloucháte z Moravy nebo Slezska, 25 stupňů i v rámci dnešního dne, a to je fajn.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
10: Hezké dobré dopoledne, pár minutek po desáté, my pokračujeme dál, před námi spousty skvělé muziky jako Taylor Swift, anebo Avicii, Aloe Black a spousty dalšího, tak jdeme dál.
11: Hit Radio Kontakt.

Hezké dobré dopoledne, 10:45, aktuální čas do prvního školního dne. Zbývá i s dneškem už jenom téměř 10 dní, no, je to tak. Zatímco děti už se ale začínají těšit, samozřejmě ti mladší, ty starší pochybuju, tak stres začíná hlavně nám rodičům. Rychle najít vybavení pro školáky, rychle najít ty školáky a hlavně se připravit na dalších 10 měsíců šílené honičky. Nejprve ale budeme muset sáhnout do šrajtofle, jak se říká, protože za školní potřeby přidáme v průměru 3,5 tisíce korun, což mi možná přijde ještě docela málo, když tam počítáte nějaké učebnice, sešity a tak podobně. Dokonce zrovna včera jsem koukala, jak u regálů v obchodech úžaslí rodiče zírají, co všechno jim vlastně malé děti ukazují, že budou nutně do školy potřebovat. No a někteří z nich i plakali, že jo? A teď mluvím o těch rodičích pochopitelně, protože ty peněženky zapláčou opravdu. Mimochodem, třeba ve Vietnamu zaplatíte za výbavu pro školáka pouhou 500. Ale tam asi kvůli tomu se stěhovat nebudem, ne? Možná tak do pražské Sapy. Teď už Miraj, volám. Čeká nás poslední zastávka festivalu Hrady CZ příští týden na Bezdězu a já se na vás budu těšit i s Mirajem z pódia.

0: vám Miraj, Hit Radio, taky Lea. Hezké dobré dopoledne. Tak přesně tuhle kapelu můžete vidět příští týden v pátek a v sobotu na Bezjezu, protože tam bude poslední zastávka nejlepšího letního festiáku Hrady.cz a já se tam na vás budu těšit. Už je to taková tradice, že jsem vždycky u té první na Točníku a na té poslední na Bezjezu, takže už je to, já nevím, 5-6 let, co tam budu s vámi. Strašně moc se těším, protože tam bude ještě taky Trautenberg, Rybičky 48, MiG-21, Rytmus, Xindl X, Miraj, Vypsaná fixa, Lenny, Harley, Daniel Landa, Tomáš Klus, spousty dalších skvělých hudebních interpretů, tak si to společně užijeme a oslavíme i takový ten konec toho léta. Za chviličku Miley Cyrus, Pink a nebo Kamrat.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
3: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
4: Service Plus.cz.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů.

0: buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na suchu jsou už i české nemocnice. Zoufale jim totiž chybí krev, přátelé. My vás tady docela často vyzýváme k dárcovství. Dokonce tu svou už byl darovat i prezident Petr Pavel, se kterým se vlastně nedávno setkal tady i náš Filip Lejček v rámci své moderace.
1: No, je to vlastně pravda, že to nebylo nedávno, ale včera přímo, jo, aha. Takže byl jsem na jedné nějaký fotbalový akci SK, která podporuje vlastně děti z takových těch sociálně slabších rodin, tak velký fotbalový turnaj a prezident nejenom, že by jako přijel na 10 minut, on tam byl hodinu a půl, moc jako sympatický pán, musím říct.
0: To je skvělý, protože i on byl dokonce darovat krev a špitály prosí o pomoc i nás ostatní. Filipe, my jsme taky říkali, že půjdeme a furt jsme nebyli.
1: Já jsem chodil, mám kolik, 6-7 odběrů, ale už je to tak 7 let, no.
0: Dokonce v létě je to v nemocnicích vždycky stejná písnička, ale letos je to fakt na hraně. Lidi odjeli na dovolené, jenže bouračky a úrazy si prostě volno neberou. A stačí se podívat na fakultní nemocnici Ostrava nebo Prahu, tam už se skoro modlí za každého, kdo z nás opravdu přijde a mají větší hlad po naší krvi, než komáři, já nevím, umácháče v 9 večer, že jo. Takže prosím, pokud můžete, budeme rádi, protože darovat krev je jediný způsob, jak legálně a s požehnáním ministra pustit žilou svému svědomí. No? To jsem to řekla hezky.
1: To jsi to řekla, tak bychom se mohli a dokonce my dva spolu domluvit.
0: Musíme,
1: ale
0: musíme
1: opravdu,
0: jít, fakt musíme.
1: A zašli bychom darovat krev jeden den.
0: Já mám dokonce tu nulku, vlastně vzácná krevní
1: já
0: skupina.
1: Já mám taky
0: která...
1: vzácnou, nevím jaká to je, ale mám taky
0: to bude
1: tu vzácnější.
0: Lejčovská.
1: Lejčkovská, mám taky nějakou vzácnou a vlastně se stydím trochu, že jsem nebyl takhle dlouho.
0: Ne, fakt musíme, takže Filipe, my se teď domluvíme, když spolu půjdeme darovat krev
1: jo,
0: a normálně přidáme i příspěvek na sociální sítě a zkusíme
1: ano.
0: motivovat i ostatní. Takže přátelé, pojďme se spojit třeba na Instagramu Lea Giongiosi nebo Filip Lejček, takhle nás tam najdete. Pojďte nás začít sledovat, my vás budeme sledovat zpátky a společně se domluvíme a půjdeme prostě hromadně darovat krev, protože rádio má v tomhle obrovskou sílu, že když fakt o něco jde, tak my se umíme všichni spojit. Tak pojďme pomoci, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude opravdu potřebovat někdo z nás a není to jenom výkřik do tmy, jak se říká, ale prostě tohle fakt platí. Takže prosím vás, Lea Giongiosi, Filip Lejček, jdeme se sledovat a společně se domluvíme všichni na darování krve.
1: Budeme krevní gang.
0: Ano, který pomáhá.
1: Ano.

0: Hity na přání k vaření budou startovat krátce po 11. Takže nám napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia. A taky, co dneska dobrého budete vařit. Po 11. hodině, 60 minut podle vás.
1: Hit Rádio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
3: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
4: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete.
5: My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
7: Tak to musíme do Spoltexu.
6: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
7: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
6: Tak už pojeď.
7: Spoltex.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirář.
2: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad Bezděz u Mácháče.
8: Migové.
2: Harley.
8: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě Bezděz u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
12: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
13: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
16: Pak hrnky,
15: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
16: Škola volá!
17: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
1: Hit Radio.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. 13 lidí utrpělo zranění v sobotu ráno při nehodě na dálnici D11 u obce Chyšť na Pardubicku. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zranění ale již byly odvezeni do okolních nemocnic. U nehody zasahovalo celkem 7 výjezdových skupin záchranky, včetně posádky letecké záchranné služby. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionů cyklistů, meziročně o zhruba procento méně. Vyplývá to z ročenky dopravy, kterou vydala technická správa komunikací. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů. Vznikly také nové cyklopruhy. Přibylo 18 kilometrů takzvaných cyklooubousměrek, tedy jednosměrek, které mohou cyklisté jezdit obousměrně. A pojďme také na sport. Fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů, Asker Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Haraslína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Kluby dnes o transferu informovali na svých webech. 30-letý stoper v novém působišti podepsal 3letou smlouvu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Jablonecká Perle je v plném proudu. Festival, který propojuje sklo, bižuterii, hudbu, gastronomii a kreativní tvorbu. Dneska vystoupí skupina Fast Food Orchestra, Jaroslav Uhlíř s kapelou nebo Bára Poláková. Na Horním náměstí vás čeká gastrozóna a dětská scéna. Chybět nebudou tvořivé dílny ani prohlídky muzea.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, zpočátku zejména na Moravě místy polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky. Maximální teploty v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia.
9: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
10: Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si na 777-937-777, co byste rádi od nás slyšeli.
9: Hit Radio Kontakt.

Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. My pokračujeme dál a jdeme na vaše SMSky. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného naší partě, která každodenně maká na stavbě svého nového rodinného hnízdečka. Jelikož marodím, tak nemůžu přispět svou pomocí, tak aspoň takhle na dálku prostřednictvím vašeho super rádia přeji, ať práce ubíhá a domeček roste. Díky moc, pozdravuje máma. Tak maminko, nevíme jméno, ale maminko, hlavně ať se brzy uzdravíš, ať se domečku daří a Marek Ztracený. Naše cesty právě teď v éteru Hit Rádia. A pokud vy ostatní chcete slyšet váš oblíbený song, napište si o něj 777 937 777.

0: Hity na přání k vaření pokračujeme dál. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám Stuck on You od Lionela Richieho. Bylo by to pro všechny posluchače, kteří jsou právě teď v práci. Ať se nebojí, že jim to rychle uteče, a taky by to bylo pro moji Aničku, Petru a našeho Bořivoje. Díky moc, jste super, moc ráda tě poslouchám, jsi skvělá, máš krásný hlas a takovou pozitivní energii. Jseš naše sluníčko. Ježíš, to je hezký, děkuji za takovou zprávu a samozřejmě s láskou k vám posílám tohle. A musím prozradit, že je to taky jeden z mých oblíbených songů, protože ho mám spojený s láskou, s kým jiným, že jo? Bo s čím jiným. Takže ano, Lionel Richie za chviličku, taky Atomic Kitten nebo Jennifer Lopez a Pitbull. Tohle jste chtěli, tak to zahrajem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734-579-079.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.

Hity na přání k vaření 2 minutky po 12:30. Těch SMSek je tady strašně moc. Omlouvám se předem, že opravdu nedokážu splnit přáníčku vás všech. Alespoň vybírám songy, které se nám tady třeba shodují nebo opakují, jako je Avril Lavigne nebo Calvin Harris, Ellie Goulding. Tak přesně tohle tady za moment bude.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek s košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Jítravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, za chviličku 12. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Spadlé stromy na silnice či elektrické vedení, zatopené komunikace a sklepy, evakuovaná tábořiště. Hasiči v celé České republice evidovali během pátečního odpoledne a večera stovky výjezdů kvůli počasí. Během 7 hodin výjížděli k 370 zásahům. Nejvíce zasažené byly Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Praha. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Největším lákadlem jsou přírodní zajímavosti, následované historickými památkami a horskou turistikou. Muže navíc proti ženám více zajímají technické stavby a průmyslové památky. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů, obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na svém oficiálním webu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Do dnešní hradozámecké noci se v Libereckém kraji zapojí 10 památek. Lákat budou na speciální prohlídky i kulturní program. Třeba na Bezdězu se bude hledat tajná chodba. Na Frýdlantě a Hrubém Rohosci ožijí scénky ze života panstva a sloužících. V zákupech vás provede rakouský císař a na Troskách bude country kapela a táborák.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Dnes bude oblačno i zataženo, jediněle i polojasno, v severozápadní polovině území místy a na severu Čech četnější déšť nebo přehánky a ojediněle také bouřky. Jinde budou přehánky jen ojediněle, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maxima, a ty teplotní v Čechách 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26 stupňů Celsia.
7: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
8: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
9: Hezké dobré odpoledne, 3 minutky po 12. Nechte si chutnat, pokud právě děláte ty svoje obídky. Tak dobrou chuť, před námi Flipside Happy Birthday, tak do dneška oslavujete všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A taky teď už Hanson a Mpa.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Jedna z mých nejoblíbenějších devadesátkových kapel. Tak přesně tohle vám z éteru Hit Rádia posíláme právě teď.

Vánoce pomalu, ale jistě přicházejí, kamarádi, už za 4 měsíce. Tak prosím vás, pro vánoční stromek v plavkách. A můžete, bez všeho, hlavně nahané klidně. Pěstitelé na Prostějovsku spustili totiž uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromečků. Lidé tam reálně chodí namazaní opalovacím krémem a prostě vybírají si jedličky, smrky a tak dále na prosinec, jo? Takže ceny jsou teď nastavené úplně jinak a hlavně máte jistotu, že vám nikdo nevyfoukne ten dokonale symetrický kousek, co vypadá jako z amerického filmu Ze sám doma. Navíc, když si stromek zarezervujete teď, tak máte jednu položku z toho šíleného prosincového seznamu odškrtnutou a můžete se v klidu dál potit u bazénu s pocitem, že jste vlastně hrozně organizovaní lidé a že už to všechno máte zařízený, jo? Tak prosím vás, pro vánoční stromek na Hanou!

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, děkujeme, že posloucháte Hit Radio. Ať už děláte cokoliv, jste v práci, doma, odpočíváte, anebo cestujete, tak díky, že nás máte sebou. Ladit nás můžete i online přes aplikaci Radia.cz anebo web hitradio.cz. Tak díky za to, že se máme, stejně tak i na sociálních sítích, Facebook, Instač. A teď už další muzika, hezkou sobotu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
9: Mirá.
8: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
9: Mikové.
8: Harley.
9: Single X.
8: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky,
13: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Věděli jste, že miminka z různých koutů světa mají různé techniky pláče? Jo, jo, je to tak. Například africká a čínská batolata mají daleko větší rozptyl tónů než ty naše, nebo třeba německé, že jo. No a jejich mámy tak podle breku přesně potom poznají, jestli se jim vlastně chce čůrat, papat, blinkat, kakat, já nevím co všechno, tak případně jen chtějí maminku malinko pošikanovat po celém světě mezi miminky oblíbeným pláčem bezdůvodným. No a ty naše naopak pouze nasadí univerzální tón a ty, maminko, přemýšlej. Možná to někdo z vás zná, zrovna prožívá, zrovna jako moje kamarádka Barča, která mi říkala, hele, já přesně podle pláče poznám, co ten můj malinký Kubík chce. Já nevím, já poznám, co chce můj pes, když pláče, ale co tenkrát chtěl Nikýsek, asi jenom mlíko.
2: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Sobotní odpoledne na Hitrádiu v plném proudu, 22. srpen. Nechte si chutnat, pokud právě teď baštíte ty vaše úžasné, výborné obědy, tak dobrou chuť. A já se s vámi pro dnešní den bohužel už musím rozloučit. Po 13. hodině se na vás těší moji kolegové, užívejte si toho dne a zítra v 7 hodin ráno tady na Značkách. Čau!
1: Hitrádio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
5: A s jednorožci i dinosaury!
4: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, krátce před 13. hodinou, vás od mikrofonu Hit Rádia Kontakt zdraví Deniska Elibaj. Řidiči opatrně v Jablonci nad Nisou v ulici Nová Pastýřská, bourala tady dvě osobní auta, tak projíždějte kolem opatrně. A dávejte pozor taky na Semilsku ve Výchově nad Jezerou, na místní cestě probíhají stavební práce, tak sledujte pozorně dopravní značení. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
2: Asi bouchla hadice.
1: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
2: Co?
1: Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
2: Chlapi, jedem do Hostru!
3: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
4: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
5: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
6: Centrum Babylon.
7: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
8: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
11: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Každá třetí letní rezervace připadá na hotely pouze pro dospělé, přičemž nejčastěji je vyhledávají páry ve věku 45 až 49 let. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia. Největší podíl rezervací v těchto zařízeních připadá na Chorvatsko. Lidé volí hlavně 4hvězdičkové rezorty s all-inclusive nebo polopenzí. Úplatek nabídl 30-letý cizinec policistům při silniční kontrole na Karlovarsku poté, co mu naměřili alkohol. Nejprve jim nabídl 5000 korun. Když to nestačilo, začal přihazovat. Teď mu hrozí až 6 let za mřížemi. Výběr školního batohu není radno podceňovat. Spotřebitelská organizace D-Test prověřila 16 modelů, určených pro žáky prvního stupně. Co by měl kvalitní školní batoh splňovat, vysvětluje mluvčí společnosti Lucie Korbeliusová.
12: Správný školní batoh nebo aktovka by měl dítěti především dobře sedět a být pohodlný. Měl by mít široké, polstrované a snadno nastavitelné popruhy, ideálně také hrudní pás, který umožní přizpůsobit batoh postavě dítěte. Důležitá je rovněž dobrá viditelnost, odolnost proti dešti, pevné držadlo a kvalitní zapínání.
11: Proto je při výběru velmi důležité batoh vyzkoušet přímo na dítěti. No a obhájce titulu Slavia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slavie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Aktuálně měříme v našem regionu mezi 15 a 19 stupni. Deštivá zatažená obloha zůstane na většině našeho území. Během odpoledne se místy oblačnost protrhá a někde vysvitne slunko. Víc než polojasná obloha ale dneska nebude. Oproti tomu v neděli ráno čekejte z 10 stupni i jasnou oblohu na většině našeho území.
9: Hit Radio Kontakt.
0: 13.02, Deniska Elibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Máme pro vás ten nejlepší playlist a skvělý sobotní zážitky k tomu. Když se řekne dobrá kapela a dobrá legendární dvojice, vybaví se vám třeba Chainsmokers a Coldplay? Nám v rádiu rozhodně ano a jejich hit Something Just Like This je ideální start.

David Guetta, Teddy Swims, Hitem Tones and I, Gone, Gone, Gone, nám akorát teď doznělo v éteru Hit Rádia Kontakt. A dneska slavíme taky světový den bao knedlíčků, takových těch malejch, plděrejch knedlíčků. Možná jste viděli od Disneyho i tu krátkou pohádku o tom knedlíčku, tak tyhle ty malinký roztomilý knedlíčci dneska slaví svůj den. A my to můžeme oslavit nejenom tím, že je všechny sníme, ale taky tím, že si připomeneme, co nám dokáže zahřát hezky ten žaludek. Máte nějaký jídlo, který vždycky, když se třeba trápíte, máte kocovinu, nebo prostě obecně potřebujete si dát něco fakt dobrýho, tak je váš go-to, takový to, tohle si vždycky chci dát. Schválně, napište nám na WhatsApp 606 825 404, jaký z těchto jídel to je. Za chvíli to společně probereme, ale někdy nám žádný jídlo nedokáže na náladu pomoct. Někdy prostě potřebujeme pravý kouzlo. Takový abracadabra. Tak my tady to kouzlo pro vás máme. Lady Gaga a její abracadabra právě teď na Hit Rádiu Kontakt.

0: Veselý čas nám do vysílání přinesl taky Krištof. S lidem tak nějak málo tančím. 3 minuty po čtvrt, Hit Radio Kontakt, nejlepší místo, kde můžete strávit ponurou sobotu. Venku počasí nic moc a tak nás často chytne taková ta nálada, že se nikomu nic nechce, že by člověk radši seděl doma, znáte to, jo, tenhle ten pocit. A někdy třeba jdete ještě den předtím pařit, teď se doma takový společensky unavení a potřebujete něco dobrýho, co vás dokáže v žaludku hezky zahřát. Jelikož dneska je den bao knedlíčků, tak jsme tady rozjeli na našem WhatsAppu téma toho, co vás dokáže vnitřně zahřát, co máte rádi k jídlu, co prostě je takovej ten váš go-to, když se necítíte dobře. A vlastně mě překvapilo, jak často nám padala ta stejná odpověď. Hned 6krát nám totiž přišel vývar. Je teda pravda, že mě taky hnedko napadl vývar, takže vývar funguje úplně na všechno. Pak tu byla 3krát česnečka a 2krát bramboračka. Je vidět, že jako český národ naše polívky máme rádi. Jak říká moje babička, kdo nejí polívku, polívka je grunt, kdo nejí polívku je špunt. Takže tohle jste určitě už taky někde slyšeli a před náma samozřejmě taky další hity, protože polívku vám sice nenaservíruju, ale příjemnou pohodu rozhodně ano. Train a jejich 50 ways to say good nebo Ed Sheeran Sapphire a taky třeba September a jejich Cry For You. I tohle nás čeká už za chvíli. I tohle uslyšíte na Hit Radio Kontakt.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
4: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsemosel.cz.
5: Nakupujte za akční ceny v Globusu Liberec. Dopřejte si od středy 19. do úterý 25. srpna čerstvá vejce. 30 kusů s kartou Můj Globus jen za 69,90. Nebo jahody 500 gramů s kartou Můj Globus jen za 64,90. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na bozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Minutu po půl druhé, Deniska Libaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Určitě máte svoje oblíbené místa v našem regionu, kam se rádi jezdíte koupat. Takhle, za to, jako když se člověk podívá na tohle počasí, tak vlastně stačí vylíst před barák ve spodním prádle nebo v plavkách a můžete se vykoupat tím, že budete stát v dešti. Ale když je venku hezky, tak určitě někam rádi vyrážíte. Třeba u nás v rodině to vždycky bylo Hamerské jezero. V Libereckém kraji ale zůstává tohle místo stále nevhodný ke koupáním. Přemnožený synice znamenají, že na Hamr se asi během téhle koupací sezóny už prostě nedostaneme. Jo, není těch míst už v regionu tolik jako dřív, kde by se nedalo koupat, ale Hamr prostě pořád to místo, kam se zase vracíme k těm synicím. Ještě takový tradiční je Mácháč, kde ale většinou bývá jenom zhoršená kvalita vody, a tak musíme hledat nový místa, což v Liberci třeba bylo docela těžký během téhle sezóny, když je zavřený bazén, přehrada i koupák Vápenka. Nicméně máme tady spoustu dalších míst, vyrazit se dá na lesní koupaliště do Kateřinek a teď za tím počasím to třeba ani není tak horký téma. Až se nám zase vrátí ještě na pár dní hezký

0: Turn the lights off, vypněte světla, ne, to nedělejte, nechte je radši zapnutá. Tenhle ten hit se nám vrací do éteru po další pauze. A hlavně se z něj stal TikTokovej fenomén. Jo, určitě jste ho viděli v tom mýmu, jasně, všichni jsme to viděli. Turn the lights off, 13 hodin na 39 minut. Doufám, že si užíváte sobotu, byť teda počasí za moc dneska zrovna nestojí. A to ale neznamená, že bychom měli mít jen tak jako den na nic. Je to ideální příležitost k tomu, aby jsme třeba ten dnešek využili na nějaký aktivity vevnitř. Poseděli si s rodinou, si třeba zahráli nějakou deskovku. Možná to zní staromódně, ale já musím říct, že tohle byla jedna z mých nejoblíbenějších aktivit do ošklivého počasí, když jsem ještě bydlel s našima. Jo, my jsme hráli vždycky takových různých her a obzvlášť o víkendu, to je vždycky o něco příjemnější. Když mamka udělá čaj, když podá čerstvě napečenou buchtu, když si prostě jenom můžem sednout a nic neřešit. A k tomu vám přidám hit, který mi přijde, že taky úplně působí. Jakože nic nebudeme řešit. Pohoda a klídek. Dorazila i do hotelu California. Tak tenhle hit od Victoria si dáme už za chvíli. Do celý vám posíláme tu nejlepší náladu a pamatujte, že všechno jde líp s úsměvem na tváři. A zítra dám kontakt.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a Jakeu.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 14 hodin, David Račák připravil další krátké zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to aktuálně jezdím na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně, v Jablonci nad Nisou v ulici Nová Pastýřská. Tady bourali dvě osobní auta. A dávejte pozor taky na Jablonecku v Tarvaldu v Palackého ulici. Probíhají tady práce na vozovce, tak očekávejte omezení provozu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
7: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
6: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. No a tenistka Sára Bejlek pokračuje na turnaji v Cincinnati v životním vystoupení. Po čtvrtfinálovém triumfu nad Američankou Madison Keysovou prožívala spoustu emocí. 20-letá Češka porazila loňskou šampionku Australian Open ve třech setech.
0: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to, pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a 19 stupni. Místy zatažená obloha s deštěm převládá na velké části našeho území. Neděle ráno nám přinese teploty mezi 7 a 10 stupni. Postupně se začne oteplovat až na 17 stupňů. Obloha by měla být přes den víc jasná než dneska. Čekáme, že nejtepleji bude kolem České Lípy a Varnsdorfu, naopak nejchladněji naměříme v Semilech.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 14 hodin, 3 minuty k tomu. Denis Kajlibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Lidi, dávejte pozor na řidičáky, protože skoro 300 000 z nás budou letos propadat, takže si je musíme včas vyměnit. Jak na to si řekneme už za chvíli, no a jak na to si užít tohle pochmurný počasí, to je jednoduchý. Na to tady mám jasný recept. Pojďte si s náma dát ty nejlepší hity. Třeba když do studia dorazí Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling. Oh yeah!

14 hodin 10 minut, tady je Hit Radio Kontakt a Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu. Platnost řidičákům, tak tu si musíme pečlivě zkontrolovat. 248 tisíc z nás totiž bude končit v letošním roce. Ano, vypadá to, že někteří z nás už třeba i jezdíme s propadlým řidičákem. Stává se to nepřekvapivě docela často. Já si třeba pamatuju, před 2 lety jsem byl na dovolený s mojí mamkou. Jo, mamka se rozhodla, že vezme mě a ségru a že si uděláme ve třech takovou dovolenou s těma velkýma dětma prostě. A chtěla si pronajmout auto, nicméně vlastně nakonec jsme tak nemohli udělat, protože zjistila, že má už víc než půl roku propadlý řidičák. A teď, abyste se nedostali do stejně prekérní situace, myslete na to, že se to dá vyřešit úplně jednoduše. A to prostě tak, že si ho objednáte přímo do výdejního boxu. Ano, řidičák už dneska nemusíte složitě vyzvedávat na magistrátu. Takže teď pojďme všichni vyndat rychle řidičák, což já bych měl jít asi příkladem, ale došlo mi, že ho mám mimo studio, takže já se jdu podívat, jak to vypadá s mým řidičským průkazem. Vy se podívejte na ten váš, jestli náhodou nepatříte do těch necelých 300 tisíc, kteří ho budou muset letos vyměnit. A já vám k tomu hledání a prohlížení řidičáku pošlu další hity. Dua Lipa a její Houdini právě teď a tady.

0: Damiano David, Hit and the First Time, 3 minuty po čtvrt na 3. Dennis Kalibaj, Hit Radio Kontakt a teďko návrat do dnešní noci. Určitě jste zaznamenali, že nám pořádně propršelo. A tak naše hasiče z Libereckého kraje čekalo přes 50 nočních výjezdů. Dež zvedl hladinu Nisy na první povodňový stupeň a nejčastěji se samozřejmě zase jezdilo k popadaným stromům, větvím, ale taky k čerpání vody. Ano, pršet začalo už po 6. hodině odpoledne, to jsme si asi všichni docela dobře všimli a od té doby hasiči jezdili tam a zpátky pořád až do dnešního rána. 50 zásahů hasičů. Byla jim nahlášena například zatopená garáž nebo třeba taky celá zatopená ulice v Hamru na Jezeře. Takže dávejte prosím vás pozor, během těch velkých dešťů, pokud můžete, nevyjíždějte zbytečně někam a dávejte hlavně pozor. Nezapomeňte, že důležitý je taky koukat se po svém okolí a když někde uvidíte vodu, včas zavolat. Nám můžete do studia taky zavolat, ne teda kvůli takovýmhle situacím, ale třeba kvůli tomu, že se s náma chcete podělit o to, jak se máte. 48 512 12 12, to je přímá linka sem za mnou do studia a já už za váma vyšlu i další skvělý hity. Rose a Bruno Mars, Apt, nebo třeba taky skvělý kousek Selaví. I to nás čeká v následujícím odpoledním programu. Víkend jede naplno, obzvlášť s Hit Rádiem Kontakt.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
3: Ano, na webu lksobě.cz.
2: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
3: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
2: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG 21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
8: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
9: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
10: Centrum Babylon.
11: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
12: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Kontakt, ano, máme tady sobotu. Byť venku možná ponuré počasí, to neznamená, že to tady by snad nestálo za to si užít ty nejlepší chvíle. Palubní personál vyhodil z letadla ženu, která využila čekání na start a tak začala kázat z uličky cestujícím. Když jsem četl tenhle titulek ve zprávách, tak jsem se musel přiznat, že jsem tomu skoro nechtěl věřit. Četl jsem dál a říkal jsem si, jo, lidi byli z letadla vyhozený za to, že jsou opilí, občas někdo prostě třeba nemůže odletět kvůli zdravotním důvodům, ale prosím vás, nevím, že se o tom vůbec musíme bavit, ale pokud máte v plánu se stát knězem nebo kazatelem, tak ne v letadle. Netrénujte to, prosím vás, v letadle. Tahle situace je naprosto reálná a stala se teď nedávno, kdy letušky Boeingu společnosti Alaska Airlines museli v Americe z letadla těsně před startem vyhodit ženskou, která využila zpoždění a tak začala najednou z uličky pronášet hlasitý kázání. Údajně chtěla osvobodit cestující od démonů, kteří nemají rádi Ježíše. Takhle, nebudeme tady společně probírat žádný představy o náboženství, to rozhodně ne, nicméně myslím si, že tohle není ta správná cesta. Zažili jste někdy třeba nějakého náročného pasažéra v letadle, nějaký brečící miminko, nějakou těžkou situaci, když jste cestovali někam? Pište nám na WhatsApp 606 825 404 a já vám pošlu hit, který si můžete dát do sluchátek místo kázáním random lidí, o který jste nestáli.

0: Rosé a Bruno Mars, třeba s jejich hitem APT, krásná dvojice. Ladíte Hit Radio Kontakt a říkáte si teď možná, počkejte, ale tohle nebyla Rosé a Bruno Mars a jejich APT. Ne, ne, ty už jsme měli předtím, ale tohle byla dvojice, která si troufnu říct, je na stejně skvělý úrovni, když zaspívá společně. Eva Farná, Miraj a jejich duet Vzpomeneš si. Pecka, která mě vždycky dokáže uvolnit a připomenout, že všechno bude zase dobrý. Že prostě ten čas bude skvělý. Stejně jako další ty, který už jsou před námi. Zara Larsson a její Lush Life určitě nemůže chybět na sobotu odpoledne. Já myslím, že tohle je takový správný hit do sprchy. Tohle je přesně to, co si já nejradši zaspívám, když budu sám v koupelně a když tam budu si tak hezky jako v klidu tancovat. Tak Zara Larsson a její Lush Life. Přihodíme i YouTube a jejich Beautiful Day, aby jsme to odpoledne měli o něco lepší. Ladíte Hit Radio Kontakt s tím nejlepším playlistem. Hit Radio.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. Z 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mátáče.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mátáče za podpory Hit Rádia Kontakt.
3: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: KB Car, Generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio. My heart is a blue.

0: Hit Radio Kontakt je přesně 15 hodin. David Račák připravil další krátké zprávy a podíváme se společně taky na naše silnice, jak to jezdí v regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, dávejte pozor v Děčíně, v Maroldově ulici, kde bourala dvě osobní auta. Taky opatrně na trase Turnov Harachov za Železným Brodem, tady narazilo osobní auto do svodidel. A dávejte si pozor i na cestě Nový Bor Děčín, na příjezdu do Ludvíkovic havaroval osobák a převrátil se na bok. Počítejte s omezením provozu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hasiči měli kvůli bouřkám od pátečního odpoledne 715 zásahů, nejvíce jich bylo ve středočeském kraji. Čerpali především vodu ze zatopených sklepů a odklízeli popadané stromy. Podle meteorologů ojediněle napršelo až kolem 100 mm za posledních 24 hodin. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. Na Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
6: Do projektu je zapojeno už u prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
0: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla letícího z České republiky dva lidé. Podle českého ministerstva zahraničí to ale nebyli čeští občané. Stroj byl registrovaný v Německu. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar. No a obhájce titulu Slávia bude dnes v pátém kole fotbalové ligy hájit vedení v tabulce ve vršovickém derby proti Bohemians 1905. Sparta se představí na stadionu jednoho z brněnských nováčků Artisu. Neporazitelnost v ročníku chce vedle Slávie udržet také mladá Boleslav, která přivítá Slovácko. Tolik David Račáka, krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Dnešní teploty dosáhly zhruba svého maxima, a to na 19 stupních nad bodem mrazu. Polojasná, na většině území zatažená obloha zůstane až do večera. Deštivo musíme čekat během celého dne. Neděle ráno nám oproti tomu ale přenese teploty mezi 7 a 8 stupni s jasnou až polojasnou oblohou. Během odpoledne se teploty mírně zvýší, bude podobně jako dneska, pršet by ale nemělo.
4: Hit Radio Kontakt.
0: 15 hodin a 4 minuty. Dennis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Podíváme se společně do Turnova na novou lávku se skládacím zábradlím, který by mělo vydržet proti povodním. A samozřejmě se také podíváme na konec prázdnin, což je nejrizikovější čas na silnicích. Teď už je ale na čase užít si ty nejlepší hity v éteru.

Když jste blízko, tak máme skutečně všechno. Tady je Hit Radio Kontakt, 11 minut po 15. hodině. Vám na sobotu odpoledne rozdám ty nejlepší hity. Možná máte rádi procházet se třeba v Turnově a pak mám pro vás skvělou zprávu. Nová lávka na známý turistický trase má sklopný zábradlí pro případ povodní. Ano, turisti i obyvatelé Turnova, všimli jsme si, že jsme se dočkali moderní a bezpečnější lávky. Na vyhledávání trase Českým rájem je to vítaná novinka, protože původní dřevěná konstrukce byla v havarijním stavu, nahradila ji nová ocelovo-dubová stavba, která má navíc i právě tuto chytrou technickou novinku proti velkým vodám. Nepředstavujte si, že to zábradlí je sklopný ve smyslu, že tam půjde dítě a ono se rychle sklopí, ale je to vlastně takový speciální mechanismus, kdy to zábradlí se při velkém nátlaku hodně vody může sklopit a tím pádem by nemělo dojít k tomu, že ta lávka spadne během velké vody. Když si podíváte na fotky, tak ta stará lávka, ta už byla opravdu v hrozném stavu. A jak byla dřevěná, tak samozřejmě trouchnivěla, takže teďkon tam máme krásný dub, k tomu ocel, vypadá to skvěle. Rozhodně se tam zajďte projít a já vám na tu cestu pošlu další hity. Tak nějak z pláže za váma vysílám One Republic a jejich I Ain't Worried.

0: Prima odpoledne, tady je Hit Radio Kontakt. Konec prázdnin je nejnebezpečnější období na silnicích. O tom hovoří i statistiky. Rizikový jsou totiž ty poslední dva týdny. Máme tady 22.8., to znamená, že vlastně nám do toho, než začne škola, zbývá necelých 10 dní. No a samozřejmě druhá polovina srpna, tím pádem je vždycky období, kdy jezdí nejvíc aut na českých silnicích. Kvůli tomu, že se všichni vracejí z dovolených, zvýšený provoz znamená i zvýšený počet nehod a hlavně zraněných lidí. A proto prosím vás, dávejte pozor. Policajti samozřejmě vysílají víc hlídek, silničáři omezí v závěru prázdnin práce na dálnicích, ale i tak je důležitý, aby jsme si dávali pozor. Nejdůležitější je předem si naplánovat cestu a hlavně si před cestou pořádně odpočinout. Protože to nejnebezpečnější, co se může stát, je právě to, že usnete za volantem nebo právě z únavy bude nějaká větší nepozornost. Pokud jste dva řidiči v autě, rozhodně je super se pravidelně střídat a dělat taky pravidelné zastávky. Sám vím, když jsme třeba jeli až do Severní Makedonie, což je tam a zpátky nějaké 4,5 tisíce kilometrů jsme dohromady najeli, že to rozhodně chtělo dostatek přestávek. A to jsme byli dokonce řidiči 4. Za chvíli za váma pošlu další hity, dávejte na silnicích, na cestách i všude jinde na sebe pozor a nezapomeňte si vždycky přibalit Hit Radio Kontakt. A když náhodou ne přímo na vysílání, můžete i v digitální podobě DAB+ online a nebo i v aplikaci Radia.cz.
1: Tak jsem tady na ten komín, paninko.
2: Je, ráda vás vidím. To nám ten rok zase utekl.
1: My se o komín postaráme bezpečně, spolehlivě a kvalitně. Liberecké komíny CZ.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

R.E.M. a jejich Everybody Hurts na Hitrádiu Kontakt. Pohoda, klid a krátce po půl čtvrté. To nejlepší z hitů. Pohodu a klid chce mít doma úplně každý. To je jasná věc. Určitě nikdo z nás netouží po stresu a hlavně po tom, aby jsme se museli třeba s něčím na poslední chvíli vyšťavit, aby jsme museli řešit, jak to všechno bude. A nikdo z nás nemá rád situaci, kdy přijdete třeba do úplně plného fast foodového řetězce a teď se snažíte si u pokladny honem rychle něco vybrat, tak rychle něco řeknete, protože za váma je velká fronta. Tenhle ten stres už ale mnoho z nás nezná. Podle průzkumu totiž Gen Z a mladší, to znamená takový ty 18, 19, 20 a samozřejmě i ty mladší, mnohem radši objednávají na samoobslužném kiosku, na té dotykové obrazovce. Už jenom kvůli tomu, že se můžou v klidu rozmyslet, podívat se, vybrat si přesně, co chtějí, než to, aby objednávali u pultu. Zatímco lidi ve středních letech prý radši ještě stále objednávají u pokladny. Schválně, jak to máte vy? Já třeba osobně vždycky rozhodně radši jdu ke kiosku, protože mi přijde lepší, že si to můžu v klidu vybrat. Posuďte sami, WhatsApp je 606-825-404. A ať už je vám 16, 17 a nebo třeba se cítíte na 18, ale je vám 40, Linkin Park a jejich The Emptiness Machine je pecka, která rozhodně potěší úplně každého.

0: Tomáš Klus a jeho pocity krátce před 3:15. Tady je Deniska Libaj a hlavně hit Radio Kontakt. Někdy to chce ponořit se do těch nejlepších hitů a prostě si užít pořádně tu sobotu odpoledne. Tak to má samozřejmě určitě být. Tenhle hit určitě dobře znáte od výherců Eurovize z Itálie a těch, kteří dokážou každý hit dobře upravit a hlavně mu nasadit pořádně takovou tu ostrou korunu. Maneskyni a jejich Begin. Tak tohle je ta novější, modernější verze, ta nám samozřejmě není v žádném ohledu cizí, ale my si za chvíli dáme tu verzi, ze který tenhle hit vychází. A to je stejnojmenný hit od Madcon, pecka, která byla inspirací právě tomuhle hitu a myslím si, že taky rozhodně stojí za to. Ano, tenhle legendární kousek nám za chvíli provoní naše vysílání. Tak nám dejte necelý 3 minutky a my pro vás mezi tím ukuchtíme ten nejlepší playlist až do celý. Co vy na to?
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Festival Hrady.cz na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MIG21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady.cz na Bezdězu.
3: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady @hlavatý.cz.
4: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou. Centrum Babylon.
5: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
6: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.
7: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. Chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
8: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
9: Přijďte o prázdninách do IQ Parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ Parku. Více na iqlandia.cz/IQ Park.
10: Mami, já mám řidičák!
11: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
12: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
13: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
14: Jítravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je přesně 16 hodin, David Račák připravil krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V řidiči dávejte pozor na Semilsku před Mříčnou směrem na Lipštátu. Směrem z Lipštátu havarovalo osobní auto, jezdí se tady kyvadlově. A dávejte si pozor taky na trase Nový Bor Děčín na příjezdu do Ludvíkovic. Tady havaroval osobák, převrátil se a stále je třeba počítat s omezením. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíchína.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
7: Pyžamko s jednorožcema.
6: Máme.
7: Bundu a sovčelky s kočičkama.
6: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
7: Tepláčky, tyhle mám děravý.
6: Máme tyhle s dvojitými koleny.
7: A hlavně médium.
6: Neboj, máš ho už v batůšku.
7: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
6: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do hradozámecké noci, kterou dnes pořádá Národní památkový ústav, se zapojí asi 140 památek po celém Česku. Je to přibližně stejný počet jako loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O 3. zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor, takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí, si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Kde a jak se na ně registrovat, přibližuje mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
10: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na výstánkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9:30 a poslední 16:30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
0: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Nejstarší žijící osoba na světě, Britka Ethel Caterhamová, oslavila v pátek své 117. narozeniny. Píší o tom britská média. Žena v současnosti bydlí v pečovatelském domě v hrabství Surrey u Londýna. Nejstarší žijící osobou je od loňského dubna. No a fotbalovou Spartu opustil po 4 letech jeden z klíčových hráčů Asger Sørensen. Dánský obránce, jenž se po nedávném odchodu další opory Lukáše Harasnína nakrátko posunul do role kapitána týmu, odešel do FC Kodaň. Oba kluby dnes o transferu informovali na svých webech. Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. 16 až 19 stupňů se zataženou oblohou, tak to vypadá na většině našeho území s počasím. Vypadá to, že dneska by mělo ještě místy zapršet a postupně se obloha začne protrhávat. K večeru čekejte teploty kolem 15 stupňů. Neděle ráno potom přinese hezčí počasí. Mělo by být jasno, na místě vysvitne sluníčko. 10 stupňů během dopoledne a až 17 stupňů během odpoledních hodin.
8: Hit Radio Kontakt.
0: 4 hodiny, 4 minuty k tomu a Deniska Helibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Společně se podíváme na severočeský fotbal. Samozřejmě zavítáme za skvělou hudbou a zjistíme, co nejvíc učitele štve na začátku školního roku. To a mnohem víc jsme pro vás připravili v našem programu i v našem playlistu. Tak to pojďte rozjet hezky a naplno, protože sobota je tady.

Lady Gaga, Bradley Cooper a jejich skvělý hit Shallow. Na Hit Radio Kontakt máme ten nejlepší program pro vás, samozřejmě připravený na celý odpoledne. Jak jsem slíbil, podíváme se spolu do školy, protože už nám zbývá opravdu jenom pár dní, než se zase vrátí studenti do lavic a začnou se pečlivě připravovat na to, co je čeká v těch nadcházejících měsících. No a právě s tím souvisí i samozřejmě to, že učitelé se teďkon chystají na návrat studentů. Mnoho z vás bude muset už jít do školy dřív, protože to je taková učitelská klasika, ale co vás nejvíc štve na začátku školního roku? Schválně napište nám nebo rovnou zavolejte do studia na 48 512 12 12 a nebo nám napište na WhatsApp 606 825 404 a za chvíli se společně podíváme na ty učitelský struggles, který přichází se začátkem školního roku. Do té doby ale samozřejmě chvilka pohody a relaxu s Alexem Warrenem a jeho hitem Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's not-

Coldplay a BTS hitem My Universe. 3 minuty po 4. Hit Radio Kontakt je váš nejlepší parťák na sobotní odpoledne. Každý máme nějaký hit, který máme hodně rádi. Pak máme určitě každý nějaký ten hit, který milujeme. A pak máme každý nějaký ten hit, který nejenom, že my milujeme, ale celý naše okolí ví, že je to náš top číslo 1. Já bych se s váma vsadil, že kdybych napsal 10-15 různým lidem, tak všichni se vrátí zpátky s tím, že tohle je můj oblíbený hit, kdybych se jich na to zeptal. Ano, každý, kdo mě aspoň trochu zná, moc dobře ví, že Sharks a Imagine Dragons, který nám už za chvíli rozezní éter, jsou přesně to, co já si užiju ze všeho nejvíc. Tak doufám, že tuhle radost budu moct i přenést na vás. On air, online i v aplikaci Radia.cz sobota žije s těmi nejlepšími hity. A mezi ty rozhodně patří Imagine Dragons a jejich Sharks. A pokud přemýšlíte, na základě čeho tak soudím, prostě mi důvěřujte.

0: novou podlahu. Krásnou i praktickou.
1: Tak to musíme do Spoltexu.
0: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
1: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
0: Tak už pojeď.
1: Spoltex.cz. Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
2: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás přesně v půl páté. Zdraví Deniska Jalibaj. Dohráli nám Rehab a jejich In My Head a za chvíli je tu Bryan Adams. Teď se ale podíváme společně do školních lavic. Vy jste nám psali na náš WhatsApp 606 825 404 jako učitele, co vás dokáže nejvíc potrápit začátkem školního roku. Co je ten největší stres, když musíte řešit třeba zase návrat do lavic? A napsala nám Věra, která říká, ahoj, pro mě nejnáročnější je to, že mám novou třídu. Musím se přizpůsobit a jak jsou to malé děti, tak vždycky každý potřebuje něco jiného. To je docela jasná věc. Umím si představit, že tohle musí být náročný. Pak nám se napsal třeba Michal, ahoj, učím tělák na střední, vždycky jsem rád, když mám skupinu kluků. Jasně, tak to je ta pozitivní věc. Michal je rád, že ho přijdou kluci a může si pořádně s nima užít tělák, ale co máte třeba vy jako učitelé nebo jako kamarádi nějakých učitelů nejradši a nejméně rádi na novém školním roce? I to nám můžete dál psát na náš WhatsApp a já už za váma posílám slibovaného Bryana Adamse a jeho Please Forgive Me. Tak prima sobotní odpoledne, tady na Hit Radio Kontakt.

0: Krásné odpoledne, sobota je tady v plné proudu a Hit Radio Kontakt ještě k tomu navíc. Podíváme se teď spolu na hrací plochu. Ano, fotbalová šance liga se zase vrací zpátky. Dneska máme 5. ze 30 hrací dní a Liberec vyjel do Zlína, kde je čeká už od 5 hodin dnešní zápas. Aktuálně si Hvězda Severu stojí v tabulce na docela příjemném 7. místě a po minulé remíze se teď bude snažit nahnat zase body a samozřejmě i posun v tabulce směrem vzhůru. Jak to bude vypadat, budeme společně sledovat a samozřejmě i v další hodince vám připomeneme aktuální stav. To znamená, ve skupinové fázi to vypadá, že hrací den 5 ze 30 se bude konat sice mimo naše území, ale já doufám, že si přivezeme zase sem k nám na sever krásný body a velké vítězství. Fotbal můžete s námi vysledovat ve vysílání a samozřejmě i na našich sociálních sítích. Za chvíli třeba Kelly Clarkson, její hit Stronger, What Doesn't Kill You a taky Mirai a jejich Easy a mnoho, mnoho dalšího.
1: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
2: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 28. a 29. srpna Hrad bez děs u Mácháče.
4: Smichové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 28. a 29. srpna na Hradě bez děs u Mácháče za podpory Hit Rádia Kontakt.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Michýna.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Kontakt. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 17 hodin. David Račák připravil krátké zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na výjezdu z České Lípy do Nového Boru. Bourala tady dvě osobní auta, počítejte s možnými komplikacemi. Dávejte pozor na Liberecku za Oldřichovem v Hájích směrem do Raspenavy. Spadl tady strom na osobní auto, na místě už zasahují záchranáři a místem se projíždí kyvadlově. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Přijďte o prázdninách do IQ parku v Liberci. 4 patra interaktivní zábavy pro celou rodinu za každého počasí. Unikátní zážitky, hravé aktivity a spousta objevování každý den od 10 do 6 večer v IQ parku. Více na iqlandia.cz/IQ park.
3: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
4: Asi bouchla hadice.
3: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
4: Co?
3: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
4: Chlapi, jedem do Hostru!
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Výdaje na humanitární dávku pro uprchlíky z Ukrajiny i počet těch, kteří ji pobírají, klesají. Meziročně se snížily zhruba o třetinu. Letos za první pololetí úřady práce poskytly uprchlickým domácnostem 3,63 miliardy korun. Asi o miliardu méně než před rokem. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v Plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
6: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
0: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Spojené státy dnes ráno zavedly 50% clo na kanadský dovoz v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada plánuje reagovat stejně vysokými cly. Kanadský premiér Carney oznámil, že se rozhodl obchodní jednání s USA pozastavit. No a organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitelé už má drtivá většina lístků, jež byly v prvních dvou vlnách k dispozici. Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se spolu podívat i na severočeské počasí. Na teploměrech měříme 16, 17, ale i 19 stupňů. Nejchladněji je kolem Semilska. Naopak nejvyšší teploty ukazuje Varnsdorf a Česká Lípa. Na většině našeho území čekejte zataženo místy deště. Během odpoledne se může ještě ale trochu vyčasit. Polojasná obloha se objeví na severu našeho území. Neděle ráno potom přinese teploty mezi 7 a 10 stupni. Jasná obloha by měla zůstat na většině našeho území. Odpoledne potom nás čekají teploty podobné jako během dnešního dne.
5: Hit Radio Kontakt.
0: 17 hodin a téměř 4 minuty k tomu. Denis Kaili Bay vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Na start hodiny přichází Damiano David a jeho pecka Born with a Broken Heart. Za chvíli se vydáme taky za naší Denčou Janečkovou a celou naší crew na Sviánský slavnosti. A navrch přihodíme i spoustu dalších skvělých hitů. Zkrátka to nejlepší na víkendové odpoledne.

0: Léto pokračuje dál v plném režimu a proudu a s ním samozřejmě přichází i sviantský slavnosti. Jedna z našich nejvíc tradičních akcí. Už ji určitě slyšíte na drátě. Je to naše Denča Janečková s celým týmem. Ahoj, Deny.
1: Čau, Deny. Zdravím všechny.
0: Tak já si to tady ve studiu docela užívám, ale jak si to tam užíváte vy venku na akci? Už vám přestalo pršet?
1: Nám ani nezačalo pršet po tom, co jsme přijeli tady od dvou, kdy startovala celá akce a ano, nepršelo tady, teďko tady dokonce svítí sluníčko a je tady krásně.
0: Ježiš, tak to je úplně optimální řešení. Prosím tě, Deny, pro těch pár lidí, kteří ještě neví, ale sviantské slavnosti jsou klasika, co všechno tam můžou s Hitrádiem Kontakt naši posluchači a přátelé zažít?
1: Takže u nás se teďko hodně ve velkém jedou šipky, které na kterých si můžou vyházet za určitý počet bodů třeba pivo.

0: takže to tady krásně lítá a zároveň tady máme ještě fotbal a máme tady spoustu různých krásných malých her a aktivit, které si můžou všichni s námi hrát.
1: Prosím tě, ty jsi taky ještě, vypadalo to chvíli, že se ani nestihneme spojit, ty jsi taky ještě měla na starost dneska balonkovou soutěž, ta už proběhla?
0: Balonková soutěž už proběhla, ano.
1: Ano, a prosím tě, v ní se dalo vyhrát co všechno třeba?
0: Takže měli jsme tam, protože můžete se inspirovat třeba na příští akce, které třeba za týden budou, a máme tam vstupenky do Equalandy, máme tam poukazy do železářství Bradáč, máme tam pivečka, mošty, hry a takový drobnosti právě od Hitrádia, takže určitě se stavte, minimálně na další akce, ale když přijdete i teď, tak stále tady nějaký pivka máme na rozdání.
1: Nádhera, nádhera, Denny, moc krát děkuju a držte se tam, ahoj.
0: Děkuji se krásně, ahoj.
1: A my společně máme pro vás připravený samozřejmě i další hity. Slovo si s létem přebírá i Alvaro Soler.

0: Legendární kabáti a malá dáma tady u nás na Hit Radio Kontakt. Tohle je hit, který patří na každý dobrý festák. Co myslíte? Já si ho teda vždycky dokážu představit a vlastně mám rád i třeba kabát Revivaly, protože mi přijde, že vlastně to zní dobře originál, ale i klidně, když to zpívá někdo jiný. Nepustil bych si to upřímně třeba zas tak často v autě, ale někdy i jo vlastně. Ale na tom festiáku, když zní kabáti a obzvlášť malá dáma, tak to vždycky stojí za to, co myslíte? Teď si dáme další hit, který možná není tak festiákový, ale zase se víc hodí třeba na tu cestu někam autem. Shakira, která se společně s náma vydává do zoologické zahrady s jejím hitem Zoo, už za chvíli rozsáří náš éter on air, online i v aplikaci Radia.cz. Pro vás máme ten nejlepší program.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz. Jady.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Je přesně 17:30, ladíte Hit Radio Kontakt a sobota na severu Čech ještě nikdy nemohla být lepší než teď. Máte prima odpoledne? Já doufám, že ano, protože to nejlepší zažijete právě tady společně s námi. A taky samozřejmě ty nejlepší emoce a zážitky můžeme zažít na fotbalovém hřišti. Dneska teda ne tady u nás u Nisy, protože Slovan Liberec si vyrazil na výlet do Zlína. Tam vyzval domácí tým a samozřejmě se snaží o to utrhnout si body. Statisticky by měl uspět, protože Zlín je aktuálně na posledním místě v tabulce, což znamená, že Liberec je na tom o poznání lépe. Ale samozřejmě statistika je jedna věc, druhá je o tom, jestli se to skutečně povede. Jsme ve 30. minutě zápasu a stav je 0-0. Žlutých karet i červených karet bylo uděleno rovněž 0 a to znamená, že na první gól z jedné nebo druhé strany teprve čekáme. Teď už další hity.

after wave, wave after wave, slowly drifting.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Užili jsme si společně krásný odpoledne a taky 6. den za sebou v řadě tady na Hit Rádiu Kontakt. A že to byla pořádná jízda, co? Podívali jsme se na to, jaký jídlo vám dokáže udělat dobře, když se zrovna necítíte úplně na jedničku. Taky jsme si připomněli, že musíme myslet na platnost našich řidičských průkazů. A podívali jsme se do Turnova, kde mají novou lávku s bezpečnostním zábradlím proti povodním. Co nejvíc rozčiluje učitele, i na to jsme odpověděli a podívali jsme se i na fotbal. Jehož aktuální stav Zlín Liberec je ve 40. minutě zatím stále 0-0. Jedna žlutá karta na straně Zlína, zatím 0 na straně Liberce. Tak to vypadá teď s fotbalem, se sportem, ale hlavně se vším, co jsme si mohli tady v sobotu společně užít. Díky moc, že jste u toho byli společně se mnou. Uslyšíme se zase příští týden, v sobotu od 13 do 18 hodin. A než tomu tak bude, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skříňky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz. Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
5: Ano, na webu lksobě.cz.
4: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
5: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
1: Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Země podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Už 200 tisíc cestujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které usnadňují cestování.
6: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek. Ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Den po vítězném vstupu do mistrovství Evropy proti Řecku čeká české volejbalistky ve skupině B v Brně zápas proti Rakousku. Hrát se bude od 19 hodin a stejně jako v pátek budou domácí svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose v utkání favoritkami. Češky zahájili šampionát vítězstvím 3-1. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Podle meteorologů má být jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, 1000 metrech na horách kolem 13.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Knihovna Maitreya.
1: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
0: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: děti do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
2: Náplně hned.
3: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Festival Hrady CZ na Bezdězu. Poslední prázdninový víkend. Danlanda, MiG-21, Miraj, Tomáš Klus a další. Festival Hrady CZ na Bezdězu.
4: Autodoprava Hlavatý. Kontejner přistavíme. Fekálie vyvezeme. Kanalizace vyčistíme. S námi bez řečí. Odpady / Hlavatý.cz.
5: Zábava pro celou rodinu pod jednou střechou.
6: Centrum Babylon.
7: Největší krytý zábavní park v České republice. Centrum Babylon.cz.
8: Spolehlivé technologie pro obce, firmy i domácnosti. Technologie, které dávají vodě nový život. Více na bmto.cz.

0: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
1: Pyžamko s jednorožcema.
0: Máme.
1: Bundu a sovčelky s kočičkama.
0: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
1: Tepláčky, tyhle mám děravý.
0: Máme tyhle s dvojitými koleny.
1: A hlavně méně.
0: Neboj, máš ho už v batůšku.
1: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
0: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Myšína.
4: Náplně hned.
5: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď je hned. Hit Radio.

0: Jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: děti do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší
2: na... Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: so s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Auto Koutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rádio Kontakt. Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
2: Ano, na webu lksobě.cz.
1: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
2: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
1: Liberecký kraj sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
4: Auto Koutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Autokoutek.
1: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní zdravé potraviny či originální věci na sebe?
1: Ano, na webu lksobě.cz.
0: Originální výrobky z našeho kraje vybírejte na jednom místě.
1: lksobě.cz. Podpořte svým nákupem místní výrobce.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.